0: bullets.
1: Kdybyste si ráčili vyzkoušet ještě tento belasý kabátík, veličenstvo, vystoupil jsem ho so zlatými mašličkami.
2: Vyzkoušel jsem všetky kabáty. Jsou nudné jeden jako druhý.
1: Michal by vedel dačo vymyslit.
2: Ale vy...
1: Veličenstvo, drahé veličenstvo, zavoláme lepších majstrov z cudziny. Donesu nové látky, krásné vzory.
3: Pripomínam, že princezna Viola se může vtrhnout každou chvíľu. Musíme se připravit.
4: Milá, ak nedostanem nový a celkom výnimočný odev, aký ještě nik neviděl. Princezna zo mňa nezazrie ani chlp. Prečo musím reprezentovať dôstojne?
1: Veličenstvo, nebojte sa. Hneď zajtra sa vypravím na trh a zoženiem vám také šaty.

0: Rádio Regina.
1: Když do života vchází
0: hudba môjho života. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: U2 I Still Haven't Found What I'm Looking For naše dnešné 10. miesto. V roku 1992 vydal Pavol Habera svoj druhý solový album. Nazval ho Habera 2. Hudbu k jednotlivým pesničkám si zložil sám, s výnimkou troch skladieb, ktoré mu dodal Julo Kinček. Texty si rozdelili Daniel Hevier a Peter Uličný. Ostrov márnych nádejí je výsledkom spolupráce dvojice Habera Uličný.
1: 9. miesto.

0: Poslouchejte, vy po jedna, jestli pak dovedete zašumět tohleto. 3333 stříbrných křepelek přeletělo přes 3333 stříbrných střech. No, zašumte to.
1: Je tam toho, to zašumí takto. A ty hrabce z toho trňa, štrnk brnk do trňa. A zkuste to teda zvyčlenou zaspívat.
0: To je toho, nejsem přece dřevo, abych to neuměl. To se zpívá takhle.

snad to schází, a snad to schází, nejspíš mi to schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč se před ně vůbec

ta žena v tomhle pokoji mi však pořád tolik známá. Připadá stejně jak ten pokoj, jak ta nálada, jako rána, co se nebojí.

a komu jinému. Pravda, že mě, protože... Po skončení programu stanem vložit Tatry a vypijem do gramu ten svoj pohár Fatry a vezijem ju na skútry.

Štěnka byla samý šant a hned se dala do debát. Nuž a tak každý muzikant si nechal od něj povedat. Až přišel na rad bubeník a nastal nečakaný děj, keď vylězol s ňou na sení, on vlastnú ženu spoznal v něj, aj vlastnú ženu Máriu, čo viděl v něj jen lalíru.

Milí poslucháči, reláciu Huzličky z Javora pre vás dnes pripravili Mirka Záhumenská, Miloš Krmíček a Marián Minárik. Nech vám dobre ladí a do počutia.

ležela a trochu brečela. A Josef Bambula tvářil se jak mula a potom k půlnoci s boží pomocí a díky odvaze přivedla na

nebi zablikla kometa. Marie povídá, Josef, chystej se do světa, tady není pro nás bydlení, tady nás nemilujou, syna nám zamordujou a tak